nemocem. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Keď hity vášho života, tak rozhodne aj Meky Žbírka musí byť u nás v Rádiu Melody. Teraz je 7.45, zdraví vás Lukáš a pred chvíľou som vás vyzval, aby ste mi písali zážitky detí s domácimi zvieratami, lebo to sú naozaj príbehy za 100 bodov. A na linke je poslucháč Radek. On mal dávno anglického bulteriéra Fenku Báru a v tom čase mal aj priateľku a jej malá dcéra chcela vždy spomínaného psíka viesť na vodítku. No tak čo sa stalo jedného pekného dňa, Radku?
1: Ve chvíli, kdy vlastne som jej predal, tak sme šli procházku takhle lesem a ačkoliv toho pejska tenkrát měla malá na stopovačce, to je takové to dlouhé vodítko,
0: ano.
1: Tak ona jí, ta Fenka, prostě z ničeho nic, tak jí zatáhla do pásu kopřiv. Ten pás kopřiv byl dlouhý 5 nebo 7 metrů.
0: Čiže do žihlavy, ona, do žihlavy.
1: Ano, do žihlavy, ano, do žihlavy. A ona jí vlastně protáhla celým tím pásem, tím 5metrovým. Ale vtipný na tom bylo, že ten pás byl široký jenom metr, takže ona se z něj mohla kdykoliv vystoupit, ať doleva nebo doprava, ale ona ne, ona šla pořád tím pásem, toho psa ani nepustila. Řvala, že to pálí a všechno. A
0: holčička byla velmi zodpovědná, velmi zodpovědně venčila psíka, že nechcela ho pustit, aby neutiekol, tak išla s ním aj cez tú žihlavu.
1: Ano, přesně tak.
0: A hovorí se, že keď sa ľudia poprhlia, tak nemajú potom problémy s reumou.
1: Zrejmou, ano.
0: Takže ako je na tom?
1: Je na tom výborně, protože tam nebudu jí jmenovat, je to prostě to, ale v současné době je to velice úspěšná fotbalová brankářka.
0: Prosím pekne, tak toto, ak chcete byť úspešný futbalový brankári, treba do žihlavy.
1: Určite.
0: Dobre, Radku, ďakujem za príhodu, nech sa darí a všetko dobré, čauko.
1: Jo, čauko, ahoj.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Kávu si nasladím o trochu víc.
0: Vaše obľúbené pesničky.
1: Láska, necestuj tým vlakom.
0: Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Rádio Melody.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

0: pustím ti však prach.
1: Nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky.
0: Pozor, na prste máš prsteň zázračný.
1: Nezaručí ti však život senzačný.
0: Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa

0: letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej.

nemocem. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.